Bože, svojej cirkvi stále udeluješ nové vzory čnosti, dá, aby sme v horlivosti za spásu duší kráčali po stopách svätého biskupa Alfonza a dosiahli s ním večnú odmenu skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho

Čemu jsem propadl ze jména, tramínu z láhve i z krabice, špeku a přírodní lirice. Lirika není moc placená, psát ale můžu jít do sena, píchá to dozad i do stehen. Ne, v

0: Barbína nakena, sojka mě špičkuje, z pšenice, prý jako socka jsem stálice, chuděra, senilní, zmatená, byl jsem ten, kdo něco znamená, nadějný básník a idol žen, vzpomínky chroupám jak paralen, jsou léta tučná i hubená. Tam se zdá alespoň Božena, najde mě ve světle měsíce. Bývala, pokud vím, velice špekatá, milá a splašená. Neměla špičatá kolena.
1: Ty snad si,
0: řekla mi,
1: špatnej sen. Ale co, v životě plným změn.

0: Regionálne múzeum v českom meste Mielník približuje návštevníkom bohatú históriu mesta, jeho okolia aj tradičného českého vinárstva. K jeho najväčším zaujímavostiam patrí aj expozícia historických detských kočíkov, ktorá mapuje ich vývoj od druhej polovice 19. storočia, a múzeum spravuje aj unikátne skalné obydlie v neďalekej obci Lhotka, vytesané do pieskovcovej skaly. Návštevníci si tam môžu pozrieť, ako ľudia v takomto netradičnom príbytku bývali ešte v 20. storočí. Viac sa dozvieme od pracovníčky múzea Jitky Královej.
1: Když přijedou k nám do města, ktoré leží na soutoku dvou největších českých řek, Labe a Vltavy, čeká je spoustu atraktivit. Jsme jediné královské věné město českých královen a panovnic ve středních Čechách. A když dorazí k nám do muzea, které sídlí přímo na náměstí Míru, čeká je spousta překvapení. Určitě jsme velmi interaktivní a těšíme se na všechny návštěvníky i na ty, kteří přijedou ze zahraničí. Můžeme jim nabídnout naši stálou expozici historických kočárků, houpadel, vozítek a hraček, protože Mielník, to je přece Liberta, a Liberta kočárky, to je legendární značka a spousta z nás si vzpomene, že jsme se v kočárcích Liberta odvozili. Takže v expozici najdou vývojovou řadu kočárků, různé doplňky, vybavení, můžou se potěšit pohledem třeba na houpadla a máme i kočárky filmové. Najdete u nás kočárky, které si zahrály třeba ve filmu Obecná škola, nebo třeba Lev s bílou hřívou, Člověk proti zkáze, a z posledních počinů máme dva kočárky, které si zahrály v poslední krásné pohádce Cukrkandl. Milovníci vína tady také najdou prostor, protože jsme muzeum, byť jsme malí, kteří se zaměřují na české vinařství a vinohradnictví. Takže je tady expozice vinařská, máme expozici sklepního vinařství a dá se u nás degustovat víno z lokálních mělnických oblastí. Takže přijďte ochutnat třeba Riesling Rýnský nebo Rulandu Šedou, jak je vám libo. Posedět se dá na starých hradbách středověkých, ochutnávat můžete i muzejní kavárně. Když trošku poodjedete 6 kilometrů od Mělníka, tak můžete navštívit Unika v kraji pískovcových skal ve Lhotce u Mělníka, která je vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Objevíte skalní obydlí Lhotka, což je ukázka nouzového bydlení lidí u nás ve skalách. To lhotecké obydlí, které máme ve správě a kde vás rádi uvítáme v sezóně od května do září, se můžete podívat, jak se žilo ve skále. Poslední majitelka, paní Holubová, ho opustila až v 80. letech a do té doby vlastně bydlela ve skále. Také se můžete podívat na spoustu sezónních výstav. Aktuálně startuje výstava, která je zaměřená na 100. výročí značky Liberta. A celý rok se věnujeme tématu 50 let chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj, takže hodně environmentálních aktivit, výprav za přírodou. Máme třeba výpravu na skalní kokořínské hrádky, za netopíry, vrápenci a nebo třeba za sovami. Zkrátka nepřijdou ani děti, protože jsme muzeum, které se dětem velmi věnuje. Máme celoroční program nejrůznějších aktivit a pokud přijedete třeba na prázdniny, můžete se vydat na procházku s kocourem Švarcem, hledat poklad denáry kněžny Emy a plnit různé úkoly. Ve skalním obydlí se na děti těší tetička Mína. A během roku nás čekají programy spojené třeba s polytechnickými dílničkami během velikonočního jarmarku.
2: Máte bohatý program na celý rok. Ešte by som sa k tým kočíkom vrátila. Aký najstarší trebárs máte v tom múzeu?
1: Nejstarší kočárky, to sú vlastne takové ty, ktoré úplne predcházely vzniku. Sú to kočárky proutené, pretože kočárkářství sa vyvinulo z košíku, takže sú to kočárky niekdy z 80. let 19. století.
2: Taktiež je veľmi zaujímavý ten domček, ktorý je vtesaný do skaly. To ľudia tam bežne žili teda.
1: Ano, je to tak. Ta paní Marie Holubová se tam na přelomu století narodila a žila tam celý svůj život. Dokonce si tam přivedla svého manžela. A i když třeba byla příležitost, že by se mohli z toho objektu odstěhovat, protože na tomhle principu ty objekty fungovaly, když se lidé zmohli finančně, tak vlastně to skalní obydlí pustili a šli bydlet do zděného objektu, ale tady prostě ti majitelé bydleli celý život a vlastně po nich i jejich potomci a obydlí je ještě částečně vybaveno tak, jak ho paní Marie Holibová opustila.
2: A i viacerí ľudia v tej lhotke umělníka žili v takom domčeku?
1: Ano, celé to Kokořínsko je protkané sítí nejenom jakoby obydlí, ale i objektů, které sloužily pro nějaké další hospodářské účely. Takže najdete tam různé sušárny, nebo jsou to různě vtesané sklípky a sklepení, nebo jsou to i objekty skalních mlýnů, jako třeba pod legendárním útvarem, který je symbolem Kokořínska, pokličky, kde je vlastně vytesaný celý skalní mlýn, který byl na říčce Pšovce.
2: Celé to Kokořínsko je chráněná oblast nějaká?
1: Ano, je to právě chráněná krajinná oblast, která byla vyhlášena v roce 1976, takže tomu je právě 50 let, půl století, co vlastně jsou tam chráněné a ukazují se vlastně těm milovníkům přírody nejrůznější chráněné druhy rostlin, živočichů, skalní útvary, vrkoče a spoustu dalších zajímavostí.
2: Keď pricestují lidé zo Slovenska, předpokládám, že v tom Mielníku sa môžu ubytovať. Sú nejaké zaujímavé miesta, kde sa môže ten turista ubytovať a je to treba v prírode a podobne?
1: Určitě v celé té oblasti, chráněné krajinné oblasti, jsou penziony a hotely, které myslí na turisty, takže každý najde podle svého gusta, jestli dává přednost třeba susnějšímu hotelu, třeba s takovým tím wellness, nebo jestli uvítá třeba penzion nebo nějakou stylovou chalupu v soukromí.

Nech im otvor evanjelium spravodlivosti. Nech ich pripojí k svojej svätej všeobecnej apoštolskej cirkvi. Spás ich, zmiluj sa nad nimi, ujmi sa ich a zachovaj.